0: Ano, dobré, teba bol zahrieval tatáty a ty, aby tá betenky a vynejka súreť a pri púrich žabá porčela kráta. Stáli u nísu a tetermi, i párfel mají. Lukaterka Sikander.
1: Mák, koneta je lido, ja sočil o tom nejmu. Mene verím, že tým bačnoky žije, už nie je. To od mi vyrábili, to vie. Od mi dali, to vie.